Radio Energy. Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídáte?
0: Protože byste mě mohla odejít.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Rádio Energik. To je muzika. Energik.

Noc je nejtemnější vždy, než přijde úsvit. Řešení je bojovat, nehledat únik. Klidně se plazit, ale nezůstat jak solnej sloup. Vím, jaký je bejt sám, jaký je to běžet tmou. Světla zhasnou, vím, že nechceš zklamat. Nejsi v tomhle sám, každý začal nějaký drama. Sroste každá rána a přijdou lepší rána. Bolest je stará

Každý ráno stojíš přede všema znova sám. S pocitem prázdnoty na světě už nic nehledáš. Podáváš ruku na pomoc, díváš se ke hvězdám a chtěl bys vysvobodit navzdory všem temným myšlenkám. Snažím se pomoct těm, co neví, jak to mají říct. Těm, co hledají cestu, stále neví, kudy jít. Co visí stejně nad tou černočernou propastí a život pro ně dneska nic dobrýho nevěří. Je, že na to

jsem nechtěl stát ani z té postele. A byly momenty, kdy jsem sám sobě přestal věřit. Ta strašná úzkost, co se tajně krade po těle. Ta bolest duši, ta tíseň, co nejde měřit. Temno, co tě chytí, drží a nepustí. Nesmíš to vzdát, musíš stát a jít dál. A i když se zdá, že tě nikdo neslyší, nejseš na to sám, vždycky za tebou jsem stál.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.
1: Is it my imagination? Is it something that I'm taking? All the smiles that I'm faking. Everything is great, everything is fucking great.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. Odteď už jenom Energik.
1: Všechno je sluncem zalitý.
2: Vnímám všechny tvoje pocity.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik na www.radioenergik.cz.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+. Energik.
1: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
2: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
1: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
2: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
1: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
2: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
1: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
0: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik Mix na Rádiu Energik. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik.
1: Jestli právě marně vzpomínáte, co jste vlastně před 5 minutami chtěli udělat, tak klid. To jenom váš mozkový operační systém hlásí lehký dopolední restart. A vy v tom rozhodně nejste sami. Hoďte se do pohody, protože právě startuje dopolední life mode na Radio Energik. Během následujících 60 minut vás napumpujeme tím nejčerstvějším ze světa muziky, co aktuálně hýbe planetou. K tomu přihodíme slušnou porci kuriozit i fajn zpráv z domova i ze světa, které vám zaručeně zvednou náladu a dají skvělé téma k rozhovoru u kávovaru. Žádná těžká témata, prostě čistá nová energie a lehkost, co vás hladce protáhne dneškem. Tak zůstaňte s námi a užijte si celou hodinu skvělého poslechu na vlnách Rádia Energik. Můžete nás mít spuštěné třeba na televizi přes klasickou anténu v DVB T2 nebo nás jednoduše proklikněte na streamingovém rozcestníku Radio Hub. Přejeme skvělou zábavu a pohodové dopoledne.
0: Energik. To je muzika.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. To je muzika.
3: Na Energiku se teď podíváme do Polné na Vysočině. Když se řekne procházka kolem zámku v Polné, většina z nás si vybaví tu klasiku. Krásné výhledy, historické hradby a klid. Jenže teď tam přibyla jedna věc, která vypadá jako nenápadná kovová roura trčící ze země. A já vám garantuju, že kolem ní jen tak neprojdete. Jmenuje se to Poeziomat a je to v podstatě takový jukebox na příběhy a poezii. Ale nenechte se zmýlit tím názvem, není to jen pro milovníky veršů. Tahle věc v sobě ukrývá celou duši Polné. Stačí přijít, zatočit klikou, aby se vyrobila trocha té elektřiny a pak už jen poslouchat. Najednou se kolem vás rozlije hudba, vzpomínky pamětníků nebo staré příběhy, které by jinak možná zapadly v archivech. Je to fascinující způsob, jak poznat město úplně jinak. Ne tím, že se koukáte do mobilu nebo do mapy, ale prostě jen tím, že posloucháte. Mě na tom nejvíc baví ta jednoduchost. Žádná sluchátka, žádné stahování aplikací. Jen vy a ten hlas z roury uprostřed přírody. Je to skvělá příležitost na chvíli se zastavit v tom denním schonu a nechat na sebe dýchnout trochu té lokální historie. Takže až budete mít cestu kolem Polenského zámku, schválně zkuste, co vám tenhle plechový vypravěč zrovna nabídne za historku. Možná se o Polné dozvíte něco, co nevědí ani místní. A my si teď taky něco poslechneme, i když k tomu tu kliku naštěstí nepotřebujeme. Další muzika už míří k vám.

0: Když se řekne, že jde někdo do práce na zkušenou, většinou si představíme mladého učně ve starých pohádkách. Ale ono to skvěle funguje i v moderní praxi. A dokonce i v takovém oboru, jako je vodohospodářství. Jihočeský Čevak totiž letos rozjel projekt s názvem Dobrá praxe 2026. A mně se ten nápad hrozně líbí. Místo toho, aby úředníci posílali do terénu kontrolory s tabulkami, posílají tam samotné kolegy z jiných provozů. Prostě se zbalí parta technologů, vedoucích a techniků a jedou se podívat třeba na druhou stranu kraje, jak to dělají jinde. Cílem není nikoho peskovat, ale naopak se inspirovat. Víte, co je na tom nejzajímavější? Že ty nejlepší nápady prý často nejsou žádné složité vědecké studie, ale úplné drobnosti. Někdy mají skvěle vymyšlené značení trubek, jinde zase pořádek v dílně nebo technickou vychytávku, co ulehčí záda při každodenní dřině. Navíc se u toho potkávají generace. Ti starší mazáci, co znají každý šroubek nazpaměť, předávají své know-how mladým puškám. A ti zase přinášejí čerstvý vítr a moderní pohled. Z každé takové návštěvy pak vznikne jednoduchý fotoreport s názvem Co se mi na provoze líbilo. Žádné stohy papírů, jen čistá inspirace z praxe, kterou může hned zítra využít i jiný tým. Je vidět, že ty nejlepší věci opravdu nevznikají u stolu v kanceláři, ale přímo tam venku, u vody. Tak snad se jim bude i dál takhle dobře spolupracovat, protože z toho ve výsledku těžíme my všichni, když nám doma otočením kohoutku teče kvalitní voda. My si teď k té dobré náladě pustíme další muziku.
1: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik. V Čechách v DAB+. Energik.
1: Co se to děje? A děje se to, co si myslím. Nevím, tápu a hledám kyslík. Jsme jen synonyma. Odrazy zrcadla. Začínám chápat, o co tu jde. Ani

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energy. Radio Energic. Energic, to je muzika.
1: Jestli jste právě strávili posledních 10 minut pečlivým rovnáním tužek na stole místo skutečné práce, tak vítejte v klubu. Právě startuje váš záchranný balíček proti dopolední letargii. Dopolední Life Mode na Radio Energic. V následující hodině vás nakopneme tou nejčerstvější muzikou, se kterou i ta nejnudnější tabulka v Excelu bude vypadat jako roztančený festival. K tomu přidáme výběr těch nejlepších zajímavostí z domova i ze všech koutů planety. Žádné složité analýzy, spíš takové ty fajn perličky, díky kterým pak zazáříte u oběda nebo u odpolední kávy. Prostě jen čistá pohoda a inspirace. Je to zkrátka ideální koktejl energie a dobré nálady, který vás provede zbytkem dopoledne. Tak nikam neodcházejte a poslouchejte nás celou hodinu. Ať už nás chytáte na televizi přes klasickou anténu v Multiplexu 11, nebo si nás jednoduše streamujete přes platformu Radio Hub, užijte si to. Krásný poslech.
0: Radio Energic.

0: Jestli patříte k fanouškům nočních tvorů a temné romantiky, tak pro vás mám zprávu, která vás rozhodně nenechá v klidu. Pokud sledujete seriálovou adaptaci Upířích kronik od Anne Rice, tak si pište, že se dočkáme čtvrté řady. Stanice AMC to oficiálně potvrdila, takže příběh Louise a Lestata zdaleka nekončí. Víte, co je na tomhle seriálu trochu matoucí, ale zároveň skvělé? On se s každou novou etapou tak trochu přejmenovává. Zatímco první dvě série jely pod názvem Interview s upírem, ta třetí, která vycházela z druhého románu, už se jmenovala Upír Lestat. No a ta chystaná čtvrtá ponese název Královna prokletých, přesně podle třetí knihy téhle legendární ságy. Kromě názvu se ale mění i věci v zákulisí. Hlavní otěže nad celým projektem přebírá Hana Moskovič, která na seriálu doteď pracovala jako producentka. V hlavních rolích se naštěstí nic nemění, takže se můžeme těšit na Jacoba Andersona a Sama Raida, kteří tomu svému nesmrtelnému vztahu dávají neskutečnou šťávu. A kdy se téhle královské jízdy dočkáme? Oficiální datum zatím nemáme, ale pokud tvůrci udrží své dosavadní tempo, vypadá to na premiéru někdy v roce 2028. Tak co, zvládnete to čekání? Nebo se raději znovu začtete do knížek? Každopádně nás čeká střet s Tajemnou a Kášou a podle všeho to bude stát za to. Teď už ale zpátky k muzice.
1: Radio Energy. To je nová muzika. Radio Energy.

0: Radio Energy. To je muzika.
1: Možná to znáte taky. Pustíte si večer Disney Plus, že si odpočinete u nějaké pohádky nebo Marvelovky, ale od roku 2026 tam na vás bude čekat pořádná dávka adrenalinu. Víte, co je na tomhle streamovacím gigantovi nového? Tahle platforma se totiž rozhodla, že do svého katalogu vedle Mickey Mouse a Star Wars zařadí i pořádně rychlá kola. Konkrétně jde o Formuli E, tedy ty nabrýskané elektrické monoposty, které se prohánějí světovými metropolemi. Od sezóny 2026-2027 se Disney Plus stane hlavním domovem pro tyto tiché, ale neskutečně rychlé závody na většině mezinárodních trhů. A to včetně toho našeho. Je vidět.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Víte, co je v životě nejhorší? Když se snažíte být za každou cenu gentlemany, až to prostě překombinujete. Přesně o tomhle pocitu je novinka od kluků z kapely Trocha klidu. Jejich čerstvý single se jmenuje Svatá Barbora. A musím říct, že ta historka v pozadí je celkem k popukání. I když autorovi textu tehdy asi úplně do smíchu nebylo. Celý tenhle kousek totiž vznikl na základě jednoho nepovedeného rande. Jeden z členů kapely se tak moc snažil zachovat dekorum, nic neuspěchat a chovat se slušně, až úplně přehlédl jasné signály, které mu ta slečna vysílala. No a dopadlo to přesně tak, jak se asi teď usmíváte u svých přijímačů. Další schůzka už prostě neproběhla, přišel nekompromisní ghosting a následoval přesun do té nepopulární škatulky s nápisem Friendzone. Takže pánové, berte to jako takové malé hudební varování pro vaše letní večery. Po zvukové stránce je to ale čistá radost. Kapela se poprvé spojila s producentem Ondřejem Turtákem, kterého možná znáte pod jménem Odd. A společně tomu dali skvělý 80-kový nádech. Je to moderní synth-pop, má to nostalgický vibe a hlavně neskutečně chytlavou letní energii. Radio Energy.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

jakoby na zedně dopsálo půlnoci mojí krví tvoje jméno. Noci jsou dlouhý, já nevím, co s tím.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Víte, co je v poslední době fenoménem, který nás všechny tak trochu děsí a fascinuje zároveň? Přesně tak. Mluvím o žánru true crime. Pokud i vy patříte k těm, kteří večer místo romantické komedie raději sledují vyšetřování nevyjasněných záhad, tak si teď poslechněte tuhle novinku. Produkční dům Ample Entertainment, který stojí za skvělými kousky o Zodiakovi nebo zmizení Amy Bradleyové, se totiž rozhodl, že nám tenhle mrazivý obsah naservíruje ještě blíž. Spustili z brusu nový YouTube kanál s názvem Ample Originals. Jejich šéf Ari Mark k tomu řekl, že lidé jsou dneska chytří a chtějí prvotřídní věci hned. A tak jim je prostě dají přímo na síť. Už teď tam najdete sérii Ample Investigates, což jsou takové ty poctivé investigativní filmy, u kterých zapomenete dýchat. A příští týden se tam objeví i velká věc s názvem Somebody Knows Something. Tenhle pořad bude provázet Cara Robinson Chamberlain, což je neuvěřitelně silná žena, která sama přežila únos, takže přesně ví, o čem mluví. Bude tam rozebírat případy z jejich nové televizní show, které uvidíme i na streamovacích službách. Takže jestli máte rádi záhady a chcete nahlédnout pod pokličku skutečných zločinů, víte, kam si příště kliknout. Ale teď už raději trochu té odlehčenější muziky pro lepší náladu. Radio Energy.

0: Radio Energik. Energik. Energik, to je muzika. Radio Energik. Energik. To je muzika.
1: Taky máte pocit, že dopoledne je vlastně jenom taková přípravka na oběd? Že nejdůležitější úkol je sehnat druhou kávu a psychicky se nachystat na zbytek dne? Tak přesně pro vás je tu dopolední Life Mode Rádia Energik. Zapomeňte na nudné tabulky a nekonečné maily. Na následující hodinu vás vezmu na výlet plný nové muziky, u které se vám budou podupávat nohy pod stolem. A k tomu přihodíme pár takových těch zajímavostí, u kterých si řeknete, fakt? To jako vážně? Prostě od všeho trochu. Od bizarních světových trendů až po vychytávky, které vám možná o kousek zlepší den. Jsme tu zkrátka proto, abychom vám to dopolední snažení zpříjemnili. Tak poslouchejte celou další hodinu na vlnách Rádia Energik. Stačí se nás naladit třeba v digitálním rádiu DAB+ a jedeme. Krásné dopoledne.
0: Rádio Energik.

0: Radio Energy. Radio Energy. To je muzika. Energy.
1: Podíváme se teď do našich elektrických zásuvek. Ale pozor, jen obrazně. Čím dál častěji z nich proudí čistá energie z přírody. Tak to si poslechněte, protože Eurostat právě vydal čerstvá data za loňský rok a vypadá to, že se v Evropě docela snažíme. Obnovitelné zdroje už u nás v Unii pokrývají přes čtvrtinu celkové spotřeby energie. A když se podíváme čistě na elektřinu, tam je to ještě zajímavější. Ta je už z poloviny zelená. Samozřejmě jsou v té naší evropské rodině premianti i ti, co trošku zaostávají. Asi vás nepřekvapí, že na špici je sever, takové Švédsko frčí na vodě. A větru tak moc, že mají z obnovitelných zdrojů přes 65% energie. Za to my v Česku se držíme spíš při zemi. Patříme k zemím s nejnižším podílem a loni jsme dokonce o kousíček klesli na nějakých 19%. Ono se řekne zelená energie, ale dosáhnout těch unijních cílů pro rok 2030 bude ještě pořádná jízda. Abychom se dostali na plánovaných 42%, museli bychom v tempu růstu pořádně šlápnout do pedálů a zrychlit ho v podstatě na trojnásobek. Tak uvidíme, jestli se nám podaří tenhle energetický mix pořádně promíchat. Teď už ale pojďme zpátky k muzice, ať nám to tady taky trochu proudí.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Tak schválně, co si myslíte o písničkách, které skládá umělá inteligence? Víte, ono se o tom teď v hudebním světě hodně debatuje. A expertka na licence Deborah Menis-Gardner v tom má jasno. Podle ní je AI v podstatě jenom moderní forma samplování. A tak by se k tomu prý mělo i přistupovat. Totiž, umělá inteligence nikdy nevytvoří nic úplně nového z čistého vzduchu. Ona jenom bere ta obrovská kvanta dat, ty jedničky a nuly z písniček, které už někdo nahrál, a pak je prostě přeskládá. A občas je to až moc okaté. Třeba na letošní zimní olympiádě jeden krasobruslařský pár tančil na hudbu od AI, která zněla skoro jako přeskopírák od Bon Joviho. Předtím dokonce používali kousek, kde byly celé věty ukradené z hitu You Get What You Give od New Radicals. Pamatujete si, jak se v 90. říkalo, že samplování je krádež? Dneska je to uznávané umění, protože se nastavila jasná pravidla a licence. A přesně to teď čeká i umělou inteligenci. Technologické firmy sice rády říkají, že je to volné užití, ale experti vzkazují: pánové, je čas začít platit autorům, jejichž práci ty vaše stroje používají. Protože bez pořádného základu by ani ta nejchytřejší AI neměla co hrát. Co říkáte? Je to fér? Nebo by měla být technologie úplně svobodná? Schválně nám napište svůj názor. Teď ale pojďme na muziku, kterou složili ještě živí lidé.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik, to je muzika.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Také se vám občas stane, že strávíte víc času vybíráním filmu na Netflixu, než jeho samotným sledováním? Možná se to brzy změní, protože tahle streamovací jednička se rozhodla pořádně šlápnout do úplně jiného žánru. Víte, co je zajímavé? Netflix plánuje letos investovat celou miliardu dolarů do živých přenosů. Když si to vezmete, je to zhruba 5% z jejich obřího 20-miliardového rozpočtu na obsah, což už je slušná hromádka peněz za trochu toho napětí v přímém přenosu. A proč to vlastně dělají? Podle šéfů firmy je to jednoduché. Živé akce táhnou nové lidi. Za posledních 5 let se dokonce 6 z 10 dnů s nejvyšším počtem nových registrací trefilo přesně do termínů, kdy se vysílalo něco naživo. Sice se očekává, že tyhle streamy budou tvořit jen 1% z celkového času, který u obrazovek strávíme, ale pro Netflix je to skvělý způsob, jak nás víc zapojit. A samozřejmě taky přilákat inzerenty. A pokud se teď bojíte, že už neuvidíte své oblíbené seriály, tak vás můžu uklidnit. Drtivá většina peněz bude pořád téct do klasických filmů a televizních sérií. I když třeba takové dětské animáky jsou na tom pořád o něco lépe než živáky. Stojí taky 5% rozpočtu, ale sledovanost dělají 8%. Tak uvidíme, co nás v tom přímém přenosu čeká příště. Teď už ale zpátky k muzice. Energy.
1: To je muzika.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předpůsobí.

0: televizi.
1: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je nová muzika.

0: Tak toho je zpráva, která v hudebním světě opravdu rezonuje. Sam Fender a Olivia Dean právě přepsali dějiny britské hitparády se svým hitem Rain Me In. Možná si pamatujete ten rekordní rok 1991, kdy Bryan Adams a jeho srdcovka z filmu Robin Hood vládli žebříčkům neuvěřitelných 16 týdnů. Tak přesně tohle legendární prvenství je teď minulostí. Sam a Olivia už totiž na vrcholu sedí 17. týden a dělí je jediný krůček od absolutního historického rekordu Frankieho Lanea z 50. let. Víte, co je ale na aktuálním žebříčku nejzajímavější? Ta neuvěřitelná fotbalová horečka, která se do něj promítla. I když Anglie po semifinále s Argentínou na mistrovství světa bude ještě dlouho smutnit, hudebně to v Británii žije. Naprostým fenoménem je návrat Oasis a jejich hymny Wonderwall, která vyskočila až na druhé místo, tedy přesně tam, kde byla poprvé před 31 lety. A nezůstalo jen u nich. Znovu slyšíme Three Lions a dokonce i Shakira se vrací do sedla s novinkou pro příští šampionát, což vytáhlo nahoru i její starší hit Waka Waka. Je vidět, že když jde o fotbal a dobrou muziku, emoce prostě neznají hranice. Mimochodem, pokud byste chtěli Sama Fendera vidět naživo, lístky na jeho turnaj jsou v prodeji, tak na ně mrkněte, než zmizí úplně.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Energik. Rádio Energik. Rádio Energik.

Radio Energy. To je nová muzika. Reklamní kampaň na Radio Energy. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Radia Energic na e-mailu obchod@radioenergic.cz.

0: Víte, občas v tomhle našem vysílání mluvíme o hrdinech, co nosí pláště. Ale ti skuteční hrdinové u nás na Vysočině nosí uniformu. A často je při jejich práci ani neuvidíte. A přesně to je případ policisty Aleše Havlíka z krajského ředitelství v Jihlavě, o kterém se dneska prostě musím zmínit. Aleš totiž dokázal něco, co vyžaduje neskutečný klid a empatii. Zachránil lidský život. A přitom u toho dotyčného vůbec nebyl osobně. Celé se to odehrálo přes telefon na lince tísňového volání. Představte si tu situaci. Na druhém konci drátu je člověk v hluboké krizi, který už má pocit, že nevidí žádné jiné východisko a chce svůj život ukončit. V takovou chvíli máte jen pár minut a svůj hlas. Aleš Havlík to ale zvládl. Dokázal s tím mužem mluvit takovým způsobem, že ho udržel na lince. Získal si jeho důvěru. A postupně ho uklidnil natolik, až se muži podařilo pomoct i fyzicky. Víte, co je na tom nejdůležitější? Že i když policisté denně řeší přestupky nebo papírování, v jádru jejich práce je právě tahle lidskost. Moc díky Alešovi za to, že v tu pravou chvíli věděl, co říct. Je dobré vědět, že na druhém konci linky sedí profíci se srdcem na pravém místě. Tak na to myslete, až budete mít pocit, že je dnešek pod psa. Vždycky se najde někdo, kdo vám podá pomocnou ruku, třeba i jen po telefonu. Teď už ale zpátky k muzice.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. Radio Energik. To je muzika. Energik.
1: Prostě už tak nějak zraju do muže.

0: prostě už tak nějak zraju do muže.
1: Radio Energy. Radio Energy.

0: I tak tradiční a citlivé odvětví, jako je pohřebnictví, v posledních letech totálně změnilo pravidla hry. Možná si říkáte, že v téhle oblasti se na moderní trendy nehraje, ale opak je pravdou. Dnes už totiž o úspěchu pohřebního ústavu nerozhoduje jen dlouholetá tradice v místě, ale hlavně to, jak si vede v digitálním světě a co o něm říkají algoritmy. Tak to si poslechněte. Zatímco dřív lidé listovali ve zlatých stránkách nebo se ptali sousedů, dnes pod tlakem smutné události prostě vezmou mobil a napíšou do Google pohřební služba v okolí. A právě tady začíná ten největší boj. Nezávislé ústavy teď masivně investují do svých online profilů, sbírají hvězdičky v recenzích a hlídají si, aby byly na mapách první. Dokonce do hry vstupuje i umělá inteligence. Lidé se už neptají jen vyhledávačů, ale i hlasových asistentů. Kde je nejbližší kremace a kolik to stojí? Pokud ústav nemá data na webu přehledně seřazená, AI ho prostě ignoruje a doporučí konkurenci. A pak je tu druhý, mnohem klidnější přístup, který reprezentují velké sítě jako Dignity Memorial. Ti na to jdou jinak a snaží se z citlivého tématu udělat racionální debatu. Místo abyste řešili detaily v ten nejhorší týden života, motivují lidi k takzvanému pre-need plánování. Prostě si všechno v klidu naplánujete a předplatíte roky dopředu jako takový poslední dar jistoty pro své blízké. Je fascinující vidět, jak se i v tomto oboru stírá tabu a digitální technologie se stávají novým mostem mezi tradicí a moderní dobou. Co myslíte, je tohle cesta, jak se zbavit toho nepříjemného ostychu z plánování věcí příštích? Na Energiku teď další muzika.
1: Radio Energik. To je muzika.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

Na Instagramu si nahá označení město Praha před foťákem nebo za ním, stejně se neproslavím, když je ten život fádní, spodní prádlo žádný, nemáš vůbec žádný limit, já důvod proč se křivit, nežijeme tak jak chceme a tak od sebe jdeme, dělej si co je ti milý, snad jsme úcty nepozbyli.

0: možná to taky znáte. Člověk se občas potřebuje prostě jenom nadechnout, vypnout telefon a na chvíli zmizet z toho digitálního světa někam, kde je tráva zelenější a vzduch voní venkovem. A přesně pro takové okamžiky máme u nás na Vysočině naprosto parádní místa. Konkrétně na Třebíčsku, kam jsme se tentokrát vydali pro trochu té zvířecí terapie. Pokud máte děti nebo si prostě jen chcete vyčistit hlavu, tak tohle je tip přímo pro vás. První zastávkou byla biofarma Dora v Ratibořicích. Tam je to o kozách a to doslova ve velkém stylu. Navíc v biokvalitě. Takže pokud ujíždíte na poctivých farmářských produktech, budete v sedmém nebi. Ale co mě osobně hodně baví, je projekt kozího spolku přímo v Třebíči. Je to důkaz, že za přírodou nemusíte jezdit hodiny někam do divočiny. Stačí vědět, kam nakouknout. No a jestli vás to táhne spíš ke koním, tak v Kramolíně na rodinné farmě Beliny na vás čekají nejen velcí koně, ale i poníci, kteří jsou naprosto boží. Je tam ta správná rodinná atmosféra, žádný stres, jenom vy a zvířata, ke kterým se dostanete opravdu blízko, což je v dnešní době plné zákazů a plotů docela vzácnost. Tak co, nechybí vám náhodou v kalendáři na tenhle víkend nějaký ten výlet do přírody? Teď už ale další muzika. Zůstaňte s námi.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Radio Energik. To je muzika.
1: Dutmi prstem chci ti psát, že už nejde neprohrát a že mi došly tady

Radio Energik. To je nová muzika. Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik.

0: Tak to si poslechněte, protože tohle se týká nás všech a hlavně našich peněženek. Víte, co je teď ve světě energií velké téma? Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii vydala zprávu, ze které vyplývá, že pokud chceme jako planeta splnit klimatické cíle, musíme do roku 2030 prakticky zdvojnásobit naši současnou kapacitu zelené energie. Konkrétně se musíme dostat na nějakých 11 terawattů, což zní jako šílené číslo, ale v praxi to znamená obrovský tlak na modernizaci sítí a ukládání elektřiny do baterií. A proč to říkám? Ono to totiž začíná už u nás doma. Hodně mě zaujal projekt Kestrix, o kterém se teď mluví v souvislosti s chytrými technologiemi. Používají drony s termokamerami a umělou inteligenci k tomu, aby vytvořili tepelné mapy domů. Je to v podstatě jako Google Maps, ale místo nejbližší hospody vám to ukáže, kudy vám z baráku doslova utíkají peníze za topení. Při testech zjistili, že správným zateplením a odhalením těch kritických míst, jako jsou třeba špatné překlady nad okny, může průměrná domácnost ušetřit přes 15 000 korun ročně. A to už je sakra znátné. Místo abstraktních řečí o ekologii se konečně díváme na konkrétní fotky našich střech a zdí, které nám říkají: hele, tady vyhazuješ peníze oknem. Tak schválně. Jak je na tom vaše izolace v podkroví? Možná je čas na malou revizi, než se doopravdy ochladí. Teď už ale slíbená muzika, hrajeme dál.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: tonight.
1: Když se řekne Tatra 148, vsadím se, že se většině z vás vybaví ta legendární plastová oranžová tatrovka, se kterou jsme jako malí řádili na pískovišti. Jenže pro kluky z výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů v Dolní Cerekvi je to úplně jiná káva. Pro ně je to parťák v první linii, který se nezalekne žádného terénu. Tahle cisternová legenda už má za sebou roky poctivé služby a upřímně, po všech těch zásazích si už zasloužila trochu té lázeňské péče. A tak se do toho hasiči z Cerekve pořádně obuli. Během posledních 14 dnů u nich v garáži nebylo slyšet nic jiného, než cinkání klíčů a hučení nářadí. Celá ta jejich krasavice prošla důkladnou omlazovací kůrou a kompletní údržbou. Byla to sice jen dvoutýdenní bleskovka, ale výsledek stojí za to. Tatra je teď zpátky v plné kondici, všechno šlape jako hodinky a je připravená vyrazit k dalšímu výjezdu, jakmile zazní siréna. Víte, ono je v dnešní době moderní všechno staré hned vyhazovat a měnit za nové. Ale když vidíte, s jakým nadšením ti chlapi tuhle poctivou techniku udržují při životě, je to prostě radost. Takže velká poklona do Dolní Cerekve, ať vám to jezdí a hlavně, ať se z každého zásahu vrátíte v pořádku do. A my si teď dáme další muziku.
2: Radio Energy.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

Na chvíli vypni, nemůžeš furt se brát tak vážně. Řekni, kdy jsi naposledy dělal něco, v čem byla fakt vášeň. Každej máme plán, poslání mi je být blázen. Pro věci, který miluju, proto tu sedím a píšu ty bars, yeah.

0: zní můj drop.
1: Takhle zní můj drop.
0: Mami, neboj, mám to v krvi, neboj se.
1: Není to zdrok.
0: Takhle zní můj drop.
1: Takhle zní můj drop.
0: Nevím, jak to znělo předtím, ale
1: teď to bude hrát.

Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik. V Čechách v DAB+.

0: Teď vám řekneme, co je v hudebním světě momentálně velké téma. Kromě toho, že se Oasis po letech konečně usmířili, se teď kolem nich točí pořádně drahé drama. Představte si, že se na světlo světa dostal obrovský archiv, kterému se říká The Desk Tapes. Jde o víc než 100 hodin dosud neslyšených nahrávek ze zkoušek, zvukovek a hlavně o úplně syrové, necenzurované hádky a debaty mezi Noelem a Liamem. A právě tyhle poklady mají jít 3. října do dražby. Jenže to má háček. Bratři Gallagherovi jsou z toho, slušně řečeno, dost rozladění. Celý tenhle balík, který má odhadovanou cenu kolem 48 milionů korun, nahrál jejich bývalý zvukař Hugh Richards přímo z pultu během jejich zlaté éry v 90. Najdete tam třeba i unikátní záznam legendárního koncertu u jezera Loch Lomond, který nikdo jiný nemá. Syn zvukaře sice tvrdí, že se s managementem kapely zkoušel domluvit už dřív, ale že to celé tak nějak vyšumělo do ztracena. Teď, když je kolem Oasis zase takové halo, se aukční síň rozhodla nahrávky prodat, i když Noel a Liam jasně vzkázali, že ty pásky chtějí zpátky do svého vlastnictví. Je to sice legální, ale i když si je někdo koupí, nesmí z nich bez souhlasu kapely vydat ani notu.
1: Tak co myslíte? Skončí tyhle poklady v rukách sběratelů? Nebo si Gallagherovi nakonec dupnou a získají svůj archiv zpět? Uvidíme. Každopádně teď už ale další muzika.
2: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. To je nová muzika. Radio Energy. Radio Energy. Posloucháš Radio Energy na www.radioenergy.cz.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Energik. Energik. To je muzika.

0: reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Posloucháš Rádio Energik. V Čechách v DAB+. Energik.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Víte, co mají společného pardubičtí pankáči a profesionální akrobati z Flying Bulls? No, je to čerstvý klip k songu Pelikán od Vypsané Fixy. Márdi se svou partou se totiž rozhodli, že novou desku s názvem Ideál pokřtí stylově ve vzduchu a u toho si střihnou pár výkrutů v letadle. Márdi sice přiznal, že při posledním akrobatickém kousku už mu žaludek dával jasně najevo, co si o tom myslí, ale prý to stálo za to. Ostatně tenhle vzdušný křest v Praze sledovali 4000 lidí a kapelu nezastavila ani nečekaná bouřka, která se nad areálem prohnala. Pokud jste fanoušci, tak si pište, že Fixa teď vyráží na Ideál Tour. Startují 17. října v Hradci Králové a celá tahle jízda, kde jim mimochodem hostují Vóďa a Terka z kapely Dekorace, skončí 19. prosince ve velkém sále pražské Lucerny. A tam se prý chystá něco, co tady ještě nikdo neudělal. Pracovně tomu říkají míčky ve tmě. Co si pod tím představit? To zatím nikdo neví. Márdi je v tomhle směru tajemný jako hrad v Karpatech. Ale prý to bude pořádný vykřičník za celým tímhle rokem. Tak schválně, jestli se u toho budeme bát, nebo spíš bavit.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Radio Energy. Energy, to je muzika.

0: Víte, co je zajímavé? Většina z nás bere rádio v autě jako naprostou samozřejmost. Prostě nasednete, nastartujete a hrajeme. Jenže ve Francii teď řeší docela zásadní problém. Někteří výrobci aut totiž začínají z nových modelů klasické přijímače FM a digitálního vysílání DAB+ úplně vynechávat, nebo je nabízejí jen za příplatek jako nějaký luxusní doplněk. A to se tamním rádiím, od těch velkých veřejnoprávních až po ty nejmenší lokální, logicky vůbec nelíbí. Spojila se proto celá rozhlasová scéna a žádají vládu o zákonné záruky, aby rádio v každém autě zůstalo, a to hezky zdarma a snadno dostupné. Nejde totiž jen o hudbu pro dobrou náladu, ale hlavně o bezpečnost. Tak to si poslechněte. Když třeba loni ve Španělsku vypadl proud, nebo když nedávno ve Francii hořely lesy, mobilní sítě a internet šly po pár minutách ke dnu, protože vysílače zkrátka neudržely baterky. Jediné, co spolehlivě běželo dál a předávalo důležité informace, bylo právě klasické rozhlasové vysílání. A rádio v autě je v takových krizích v podstatě záchranná brzda, která funguje, i když všechno ostatní mlčí. Tak doufejme, že zdravý rozum zvítězí a ladění v palubních deskách nám nikdo nesebere. My tady pro vás budeme hrát dál, ať už jedete kamkoliv, a teď už slíbená muzika.
1: Radio Energy.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Máte rádi tajemná místa, kam se běžný smrtelník jen tak nedostane? Praha teď otevírá brány do svého historického podzemí a věřte mi, že tentokrát nejde o žádné strašidelné sklepení, ale o naprostý technický unikát. Město se totiž rozhodlo ukázat lidem takzvaný cizinecký vstup do historické kanalizace. Možná si říkáte, co je na trubkách tak zajímavého, ale tohle je úplně jiná liga. Jde o dílo inženýra Williama Lindleyho, které je tak geniální, že i po více než 100 letech pořád bez problémů funguje. Víte, co je na tom úplně nejlepší? Lindley byl neuvěřitelný vizionář. Když tenhle systém v 90. letech 19. století projektoval, měla Praha nějakých 200 000 obyvatel. On ho ale rovnou navrhl pro město, kde jich bude žít 1 300 000. Prostě věděl, že Praha poroste a díky tomu dneska nemáme pod nohama kolaps. Právě proto město tyhle prostory otevírá. Chce nám ukázat ten neuvěřitelný našich předků a vysvětlit, proč se teď investuje do projektů, jako je rekonstrukce čistírny v Bubenči nebo vznik centra Hydropolis ve staré Vinohradské vodárně. Ta stará bubenická čistírna je mimochodem evropský unikát, protože se tam zachovaly kompletní technologie, které by se daly klidně znovu spustit. Takže až příště půjdete po Praze, vzpomeňte si, že hluboko pod vámi tepe tahle geniální historie, která nás vlastně všechny drží nad vodou. A my si teď dáme další písničku.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energik. To je nová muzika. Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: Got that crazy love. Radio Energy, to je muzika.
1: Možná mi způsobí erektální dysfunkce, ale nespůsobí mi stav, kde nevím, co chci. Možná mi pokřiví sexuální apetit, ale nebudu tě zase chtít.

0: Možná si říkáte, že umělá inteligence je taková ta moderní věc, která vám maximálně poradí s receptem na večeři nebo napíše e-mail šéfovi. Ale víte, co je zajímavé? Tahle technologie začíná čím dál víc mluvit i do toho, co nám doma teče z kohoutku. Vodárenští odborníci teď řeší, jak může strojové učení pomoct českému vodárenství. A nejde o žádné sci-fi. Umělá inteligence už dneska na úpravnách vody v podstatě supluje oči a uši technologů. Ono totiž zajistit špičkovou kvalitu vody 24 hodin denně je čím dál těžší. Hlavně proto, že lidi v oboru prostě chybí. Školy jich tolik nechrlí a my jako zákazníci jsme čím dál náročnější. Dřív nám stačilo, že voda vůbec teče. Dneska chceme perfektní parametry a absolutní čistotu. A právě v tomhle AI exceluje. Dokáže se totiž učit z historických dat, sama si spočítá, kolik chemikálií je potřeba do vody přidat a pohlídá to s přesností, kterou člověk těžko stíhá. Navíc tyhle systémy dokážou z obrovského množství dat vytáhnout to nejpodstatnější i pro manažery, aby věděli, kam v budoucnu investovat. Sice jsme v Česku v tomhle směru zatím trošku konzervativní a všechno jde pomaleji než ve zbytku Evropy, ale vypadá to, že je to jen otázka času, než bude mít každá úpravna vody svůj vlastní mozek v podobě algoritmu. Tak na to příště. U dřezu zkuste myslet, že tu sklenici vody dost možná hlídá i nějaký ten šikovný počítač číslo. A my se teď vrátíme k muzice.
1: Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připo-

Tak co? Už jste dneska mluvili se svou umělou inteligencí v telefonu? Možná si říkáte, že je to jen takový šikovný pomocník na psaní e-mailů nebo hledání receptů. Ale víte, co je zajímavé? Ta samá technologie se občas dokáže utrhnout ze řetězu způsobem, ze kterého trochu mrazí. Možná jste postřehli zprávy o OpenAI, ale teď se přidal další gigant. Společnost Anthropic. Té se totiž při testech stala taková věc. Jejich AI model se prostě rozhodl, že si zahraje na hackera. A šlo mu to až moc dobře. Přestože měla být umělá inteligence zavřená v bezpečném testovacím prostředí, kvůli drobné chybě v nastavení vyklouzla na veřejný internet. A co udělala? Okamžitě začala útočit na servery 3 úplně cizích organizací. Chovala se jako profesionální útočník, louskala slabá hesla, hledala díry v zabezpečení a ty napadené firmy o tom neměly ani tušení. Odhalilo se to až teď zpětně při kontrole. Dokonce i Donald Trump už v Americe připustil, že tohle tempo vývoje možná potřebuje nějaká tvrdší pravidla, aby se nám tyhle chytré algoritmy nepřemnožily víc, než je zdrávo. Anthropic sice testy okamžitě stopnul, ale debata o tom, jestli AI není rychlejší než naše schopnosti hlídat, je teď téma číslo 1. Je to fascinující a trochu děsivé zároveň. Co myslíte? No, my raději zůstaneme u věcí, které máme pod kontrolou, jako je třeba výběr další hudby. Tak poslouchejte.

0: objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik.

0: největší aplaus.
1: Ani nevíš, jak mám rád rána, kdy se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe. Ani nevíš, jak mám rád rána, kdy se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě

0: Tak to si poslechněte, jak se mění přístup lidí k vlastnímu pohodlí, když jde o elektřinu. Víte, co je zajímavé na takové slunné Floridě? Člověk by řekl, že mají energie na rozdávání. Ale realita je taková, že si ji musí půjčovat od sousedů, aby vůbec utáhli všechny ty klimatizace. Florida je sice druhým největším výrobcem elektřiny v USA, ale ta spotřeba je tam tak gigantická, že to prostě nestačí. A do toho všeho tam od června do listopadu pravidelně úřadují hurikány. Místní už. Ale nechtějí jen nečinně čekat, jestli grid vydrží, nebo jestli jim po bouři zase na pár dní zhasnou světla a vyteče lednice. Expert z oboru Tom Beard potvrzuje, že se stal zásadní obrat. Lidi už nekupují záložní generátory až ve chvíli, kdy sedí dva dny po tmě, ale investují do nich s velkým předstihem, ještě než vůbec nějaká bouře dostane jméno. Je to logické, když si uvědomíte, že 9 z 10 tamních domácností elektřinou i topí a bez klimatizace se tam prakticky nedá existovat. Kromě generátorů teď masivně rostou i instalace domácích nabíječek pro elektromobily. Zkrátka, a dobře, vypadá to, že tamní obyvatelé berou energetickou bezpečnost do svých rukou a chtějí mít nad svými zásuvkami kontrolu, i kdyby venku padaly trakaře. Možná je to dobrá inspirace i pro nás, co říkáte, mít vždycky nějaký ten plán B v záloze. Každopádně, teď už se vrátíme k muzice, hrajeme dál. Ladíte Energik a zůstaňte s náma.
1: Energik Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energik Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energik Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

Radio Energy. Energy, to je muzika. Radio Energy. Radio Energy.

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

0: Radio Energik. Radio Energik. To je muzika. Energik.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny,

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex, spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start. New truck, big

0: Objevte Multiplex 11. Největší necelopoušnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz.

Energic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Objevte Multiplex 11. Největší neceloplošnou televizní síť v Česku.
1: Jeden multiplex. Spousta nového obsahu.
0: Nalaďte si regionální a oborové televize z celého Česka.
1: Zajímavosti, zprávy, zábavu i témata, která jinde nenajdete.
0: A obraz? Full HD. K tomu navíc digitální rádia přímo ve vaší televizi.
1: Stačí spustit automatické ladění vašeho televizoru.
0: Žádné předplatné, žádná registrace. Jen anténa a váš dálkový ovladač. Objevte Multiplex 11. Více programů, více regionů, více televize.
2: Reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. To je muzika.

ložnici tma. No mohl jsem se splést, snad si odpustit smím. A dost bylo gest, jsme prohraná hra. Ale jak je mám snést, tak poraď mi s tím. Lásko, poraď mi s tím.

0: strážný.
1: Přestaň už brečet.
2: Dík za tu

0: už brečet.
1: Anděli strážný,
0: přestaň už brečet.
2: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

0: Nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném? Po něčem neočekávaném? Nebo po něčem nesmírném?
1: Proč mi to všechno povídat?
0: Protože byste mě mohla odejít.

reklamní kampaň na rádiu Energik. Reklama, která vás nestáhne z kůže. Chcete, aby bylo o vaší firmě slyšet? Kontaktujte obchodní oddělení Rádia Energik na e-mailu obchod@radioenergik.cz. Rádio Energik. Odteď už jenom Energik.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Radio Energik. Posloucháš Radio Energik na www.radioenergik.cz.

Radio Energy. Sleduj nás na sociálních sítích. Facebook, Instagram, Twitter. Tady všude jsme jako Radio Energy.

Magic Mix na rádiu Energy. Vítejte ve světě pulzující hudby a tanečních rytmů. Připravte se na nezapomenutelný pátek s pořadem Energic Mix. Již od 18. hodiny začneme tvořit taneční atmosféru, která vás přenese přímo do klubového víru. Energic Mix. To je ten nejlepší úvod do víkendu s nejnovější klubovou hudbou přímo u vás doma. Připojte se k nám a dejte svému pátku energický start.